o zvláštní situaci. Ztratil jste cvičený kocour mourek. Pohřešovaný živočich je velikosti dospělé, barvy mourovaté. Poněvadž je odcvičené zvíře, jeho cena je nemalá.